0: Hit Radio 90.
1: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
2: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
3: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
0: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Nejvíc devadesátek.
1: Nejvíc devadesátek v českém éteru. Hit Radio 90. 90. 90. Non-stop. Non-stop.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
6: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilletto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilletto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilletto.cz.
1: Sedíš celý den na přeplášce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
2: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
3: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
3: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V pátek 24. července v Zámeckém parku ve Vlašimi. Těšíme se na vás.
4: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
5: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.

0: 7.37 na Hitradio 90 Texas, Summer Sun, leto je v plném proudu, žádná okurka. O víkendu se toho stalo tolik, že to musíme všechno probrat. Já jsem Vláďa, budu vaším dnešním průvodcem, je pondělí 13. července a podíváme se, jak to jede.
1: Hezké ráno vám přeje Hanka Koterová. Zdržíte se na příjezdu do hlavního města ve směru od Chomutova. Před odbočkou na letiště v místě dopravního omezení se vytvořila kolona asi na čtvrt hodinky. Silný provoz je také na Pražském okruhu, a to směrem do Štěrbohol. Tady počítejte s kolonou a se zdržením kolem 10 minut kvůli dopravnímu omezení. Zpomaluje se už u sjezdu z D11. A s kolonou a se zdržením tradičně počítejte dnes po ránu také na D1 před Brnem. Popojíždí se od 209. kilometru a zdržíte se asi 10 minut. To je z dopravy vše a vám šťastnou cestu.
0: Hanko, ještě není, já přidávám Pražský okruh 19. kilometr u Ořecha ve směru na letiště v místě dopravního omezení. Počítejte s tvorbou kolon.
2: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro lepší výkon.
3: Páchnoucí klimatizace po zimě?
4: V autě 40 stupňů?
3: To nechcete.
4: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
3: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express.
3: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
4: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
3: Skočte si nakoupit.
4: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
3: Objednejte se na
4: klimaexpress.cz.
5: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na Liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea. Když příroda pomáhá.
6: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
7: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
8: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
11: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: For camping. Venku je nám krásně.
13: Tady chci bydlet.
12: Venku?
13: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
12: A kde bude ložnice?
13: Na louce pod hvězdami.
12: To je ale velká ložnice.
13: Největší na světě.
12: No jo. A co koupelna?
13: No, v potoce.
12: A sousedi?
13: Už se hlásí.
12: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
13: Jo, tady nám je krásně.
12: For camping. Venku je nám krásně.
14: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej. Připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
15: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
16: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
17: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
18: Ahoj, my jsme Hanka
0: a Marek
18: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
0: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
18: protože pro vás máme
0: marmelády bez cukru, jahoda,
18: malina,
0: mrnka,
18: švestka
0: nebo mango.
18: Pochutnejte si bez cukru,
0: bez chemie
18: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříběhem.cz.
19: Marmelády s příběhem.
20: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: devadesátka.
1: Ráno bude převažovat jasno, během dne pak polojasno. A od severovýchodu se začne tvořit oblačnost. Přeháňky čekejte maximálně na horách a nejvyšší teploty 27 až 31 stupňů. Na severovýchodě to bude méně, kolem 25 a na horách ještě míň, ale pořád krásných 22 stupňů.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
1: Víkend byl neuvěřitelně pestrý. Známe vítězný film Ve Varech, i když podle toho, co říkali hvězdy na červeném koberci, tak tedy až na pár výjimek, tam nikdo neměl čas chodit do kina, takže asi jen málo kdo ví, jak se ten film jmenuje. A pak máme samozřejmě čerstvé vítěze Wimbledonu, kteří si už podle tradice stihli zatančit na plese šampionů. Naše úžasná Linda Nosková a Ital Jannik Sinner. Já jsem Vládě Řepka, všechno to tady spolu dneska ráno probereme. Teď jede Hit Radio 90 na plný pecky, krásné ráno, minutu před sedmou z Dario G.
0: Hit Radio 90.

0: Dobré ráno z InnoCycle a Hit Radio 90, 10 minut po 7. Pojďme, ještě když jsme takhle jako čerství, na to, co zajímá teď úplně všechny. A to je počasí na tenhle týden. Tak pondělí, to jsme slyšeli, bude krásné. Zítra nás čeká zlom, teploty vystoupí a může bouřit a s pořádným větrem. A já vím, že je to divný v pondělí mluvit o víkendu, ale ať máme zase nějaký pěkný cíl, tak od čtvrtka už by zase mohlo být jako dneska. Příjemně. Devadesátky jsou za chvilku zpátky, moc se těším třeba na No Doubt a Don't Speak.
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To si správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
2: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
3: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
2: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
3: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
2: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
3: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
2: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní krém Veleda Skin Food Light se slevou 20% za 199 korun. Allegro Days jen do 19. července.
6: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz, kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů, vlastní učební materiály v ceně a pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz, zkušenosti, které předáte dál.

0: moře zábavy v centru Prahy.
1: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Hit Radio 90. 90 non-stop.

No Doubt na Hitradio 90 v 7.27. Krásné ráno. Tak Wimbledon má nového krále, ale hlavně novou královnu Lindu Noskovou. A ten její příběh teda bere opravdu dech. Tatínek Lindy, pan Drahoš, prosím vás, to není ten kandidát na prezidenta a navíc to je křestní jméno, ne příjmení. Tak tedy ten tatínek popsal, že začínali opravdu od úplné nuly. On byl výpravčím na dráze, neměl peníze, tak sbíral staré železo, aby rodina přežila. A Linda jako malá měla hromadu koníčků. Dělala třeba gymnastiku, atletiku, jezdila na koni a tenis si vybrala až časem. A ta největší zkouška, ta přišla před 3 lety, kdy zemřela maminka a viděli jsme to všichni. Linda jí v děkovné řeči poslala polibek do nebe. Její táta otevřeně přiznal, že když tehdy zůstal sám, byla to právě Linda a její tenis, co ho udrželo při životě. Tak tomu se říká námět na hollywoodský blockbuster a jsem zvědavej, kdo se toho první ujme. Já jsem Vláďa, na Valašsko, do Přerova, obří respekt a pro nás, pro všechny ostatní, MC Sar a Real McCoy, It's on you na Hitradio 90. Krásné ráno.

0: Hit Radio 90 v 7.39, dobré ráno, s vámi je Vláďa. Báru Bazikovou asi představovat netřeba. I ona se podívala na karlovarský, úplně nový, červený koberec a tam se teda teď spíš řešilo to, co kdo má na sobě, kdo jaký má dekolt a ne filmy. I když jeden, a to ten časozběrný o Báře Bazikové, který o ní 30 let točila Helena Třeštíková, tak o tom se mluvilo, ten bodoval a ten rezonoval a vyhrál taky hlavní diváckou cenu. Bára to vůbec nečekala, jako Karel Gott přišla překvapená, bez velké večerní roby a cenu tak přebírala v obyčejných černých kalhotách saku s obří taškou v ruce. Ale náramně jí to slušelo. Dál hrajeme nejvíc 90. v českém éteru, budou třeba Genesis za chvilku.
1: Hit paráda Eurochart se vrací. Každou středu a neděli na Hit Rádiu 90.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
5: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagaroi, brds.cz.
6: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, dvoje tempo. Barvám neutečeš CZ.
7: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Za chvilku bude 8, my jsme Hit Radio 90 a zrovna teď, ani se mi od nich nechce, v úžasné společnosti Spice Girls. Ty slaví letos 30 let od vstupu na scénu a holky začaly pomrkávat bláznivě, že by se znovu mohly objevit v plné sestavě i s Victorií. Tak to byla jedna zpráva, další od kolegu za chvilku. Teď se podíváme na silnice. Mám tady jednu čerstvou, Praha 8, Čimická ulice na křižovatce s ulicí Velkou Skálou směrem na Troju bourala dvě osobní vozidla. A pak ještě Brno, Líšeňská ulice na křižovatce s Hromádkovou bourala dvě osobní vozidla a blokovaný je jeden jízdní pruh. Počítejte se zdržením. A kdo ví víc?
1: Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová. Nehoda dvou osobních aut brzdí provoz na příjezdu do Prahy po dálnici D5 na 13. kilometru u Vráž. Že počítejte asi s 10 minutami navíc. Provoz houstne také před Prahou na D7 u letiště. Tady ztratíte asi čtvrt hodinky. Další komplikace jsou aktuálně na jihu Čech kvůli nehodě kamionu na trase mezi Kaplicí a Rakouskem na úrovni Bujanova. A na dálnici D35 ve směru z Hradce Králové do Olomouce začalo dnes platit omezení. Dálnice je na 157. kilometru neprůjezdná a objízdná trasa vede přes exit 158. To je z dopravy prozatím všechno. Šťastnou cestu.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
6: Ekokom.
7: Klikni!
8: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
7: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
8: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
7: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
8: Když repráky, tak Mironet.
7: Klikni dvakrát.
9: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
10: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
11: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
12: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
11: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
12: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
11: Maitreya. Inspirace srdcem.
13: Nákupy v online shop CZ.
14: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
13: www.onlineshop.cz.
15: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
16: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimo soudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
17: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
18: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci.
3: Spolehlivá ochrana před slunečním zářením vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
6: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
18: On air. On air. Online. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
19: Přejeme hezké ráno, přinášíme souhrn aktuálních zpráv. Dnes začne Správa železnic opravovat strop odbavovací haly pražského hlavního nádraží. Do haly ze 70. let minulého století zatéká z parkoviště a z magistrály. Prvních 126 dní ovlivní provoz na magistrále. Dnes zasedá vláda, zabývat se bude revizí krizové a obranné legislativy. Na programu má i materiál s vyčíslením nákladů na letošní vyhlášený stupeň ohrožení terorismem. V Praze a Brně začínají pod názvem Šarivary filmové ozvěny Karlovarského festivalu, které nabídnou výběr filmů z letošního 60. ročníku přehlídky. Do 19. července je budou promítat pražská kina Aero, Světozor a Přítomnost a brněnské letní kino Janáček. Americká armáda oznámila další salvu úderů proti Íránu. Exploze byly slyšet opět z ostrova Kešm, západně od přístavního města Bandar Abbas, ale také v přístavu Jask, poblíž rovněž přímořského Syriku. No a italský tenista Jannik Sinner obhájil wimbledonský titul. Světová jednička ve finále All England Clubu porazila ve čtyřech setech trojku žebříčku Alexandra Zvereva z Německa.
0: Davide, díky. Venku máme zatím jasno, během dne pak polojasno, začne se tvořit oblačnost, přehánky čekejte maximálně na horách, tam teploty okolo 22 stupňů, na severovýchodě kolem 25, jinde může být až 31 stupňů.
18: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Vítejte zpátky na Hit Radio 90, minutu po 8, já se jmenuji Vláďa Řepka, dobré ráno. Pamatujete si ještě na Keporka Katymiho, který na jaře zabloudil do Baltu a pak v Dánsku uhynul? Tak v Německu o něm včera uvedli divadelní hru. Ale není to o něm, není to ten smutný příběh velryby, ale šílené spory lidí na internetu, kteří se pod články navzájem k smrti nenáviděli. Diskuze totiž ukázaly, že naštvaný ekolog na internetu je nebezpečnější než 20-tunový Keporkak.

0: Hit Radio 90, 2 minuty před 8:45, jednak Backstreet Boys, kluci, díky, a teď mi kolegové do studia přinesli aktualitu. Prosím vás, co se to děje, že v Česku každý den musí něco hořet? Tentokrát, tady to mám v té zprávě, hoří v Čelákovicích u Prahy, je to sklad elektrokoloběžek, hala už se zbortila, hasiči vyhlásili 3. stupeň poplachu ze 4 možných, a tak pokud nás posloucháte teď v okolí Čelákovic, nevětrejte, a pokud nemusíte, tak nevycházejte ven, kouř je vidět široko daleko. Devadesátky jsou za chvilku zpátky, sbírku zvadlých růží a vanastovky pro vás mám. Dobré ráno.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
3: To není možný, že to ještě nemáte.
4: Tak my taky čekáme, že jo?
5: Já jsem teď v zahraničí a hned nějak se vrátím.
6: Tak to musí stát na účtárně.
3: To už je po splatnosti.
6: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
7: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
8: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej, připrav se svůj oltář, ubrus na něj dej.
9: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
10: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
11: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
12: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.

skoro v 8:30 na Hitrádiu 90.1 Líza. No, kdybychom to chtěli dotáhnout do češtiny i s tím přechýlením, tak by se asi nepoznala. Líza Laubová. Tak to možná raději necháme, tak jak ji říkali doma v Texasu, nebo teď v LA, kde žije Liza Loeb. Liza je pořád aktivní, pořád zpívá, kromě toho dabuje, píše dětské knížky a dokonce prodává vlastní značku dioptrických brýlí. Do rádia jí tehdy v těch devadesátkách dostal soused Ethan Hawke a proto si všechny sousedy raději hýčkejme. Já jim třeba i koš vyhodím, když ho dají za dveře. A všem našim sousedům posílám úžasnou Kim Appleby. Krásné ráno s Hitrádiem 90.

0: Ty výšky poznáme už z dálky a skvělý hlas Mariah Carey na Hitrádiu 90, 8.40, krásné ráno. V červenci se nám Mariah vrací na obrazovky, protože Disney Plus oznámilo, že bude hostovat v závěrečné řadě animovaného hitu The Proud Family, Rodinka pyšných. Mariah tam sice nebude vidět, ale to ona nemusí, propůjčí svůj hlas jedné z postaviček. My hrajeme dál 90ky non-stop, za chvilku budou buty a písnička pro všechny Honzíky. Chtěl bych se jmenovat Jan.
1: Zóna lásky. Zóna lásky. To jsou 2 hodiny nejkrásnějších love songů. Každý den v 10 večer na Hitrádiu 90.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Ještě před chvílí práce, škola, ruch, tramvaj. A teď? Voda, slunce, drink v ruce, večer u Vltavy. Místo, kam si Praha chodí na chvíli odpočinout a často zůstane déle, než plánovala. Žluté lázně v Podolí, MHD, na kole i pěšky za chvíli. Nejslunečnější léto v Praze, to jsou Žluté lázně.
5: Proaktivní servisní péče, aktualizace map bez návštěvy servisu, kontrola zamknutí vozu na dálku. Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci My Škoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci My Škoda ještě dnes.
6: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.
1: 90ky jsou zpátky.
7: Chtěl bych se jmenovat.

0: 9 na Hit Radio 90, ještě stále krásné ráno, přeje Britney Spears Sometimes. Mrknem na to, co se děje na silnicích, protože v Praze na křižovatce ulic Plzeňská a Podbělohorská došlo k nehodě tramvaje s osobním autem, tak počítejte se zdržením. A krásné dopoledne a předávám ti slovo.
1: Krásné dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Kolona na čtvrt hodinky se vytvořila před Prahou na dálnici D7, a to před sjezdem na letiště. Hromadná nehoda 4 osobních aut pak komplikuje provoz na trase mezi Novým Borem a Libercem na úrovni Jítravy. Omezeným provozem celý dnešek počítejte na severu také na D8, konkrétně mezi 82. a 87. kilometrem. Je to kvůli pravidelné údržbě a servisu tunelů Libouchec a Panenská. A v Čelákovicích u Prahy, nedaleko Stankovského ulice, hoří hala elektrokoloběžek. Hasiči vyhlásili 3. stupeň poplachu ze 4 a doporučují nevycházet. To je z dopravy vše.
2: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
3: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
4: Přijel mě sem borec, tyjo, auto v Lesku, vychechtané jak lečo, rozumíš, tyjo? A myslel si, že jíže z práglu, že nebude platit faktury, nebo co? S ním výběh jak se zátopkem, hele. Nemůžete se dovolat svého práva? Jděte na epoledavky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řešilo a je drobné pohledávky. epoledavky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Rádio 90.
1: Venku je jasno. Jasno a polojasno by mohlo být většinu dne. Přeháňky čekejte maximálně na horách, tam teploty kolem 22, na severovýchodě kolem 25, všude jinde může být až 31 stupňů.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Krásné pondělí 13. července, je 9, s vámi je Vláďa Řepka. Já vám to samozřejmě ze srdce přeju, ale jak to, že zas nějaký Čech měl v pátek takovou kliku? Nebylo to jako v květnu 2,5 miliardy, ale opět se vyhrávalo 1,7 milionu korun a druhej šťastlivej z Čech bere 127 tisíc. Tak se koukněte, jestli nemáte někde v autě nebo v peněžence pohozený tiket a raději ho hned zkontrolujte. Co kdybyste to byli vy? Nám ostatním likvído na Hit Rádiu 90 a krásné pondělí.
0: Hit Rádio

0: Nezničitelná Celine Dion na Hit Radio 90 v 9.12. Se svým návratem po těžkých zdravotních problémech to myslí opravdu vážně. Už od nás víte, že na podzim chystá obří sérii vyprodaných koncertů v Paříži. A protože o lístky byl enormní zájem, opravdu veliký, tak přidala Celine rovnou dalších 10 termínů na příští jaro. Já přidám info o tom, jak je to s dýškama v cizině a budou Bus Stop, Carl Douglas a Kung Fu Fighting. Za chvilku.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: For Camping. Venku je nám krásně.
3: Tady chci bydlet.
2: Venku?
3: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
2: A kde bude ložnice?
3: Na louce pod hvězdami.
2: To je ale velká ložnice.
3: Největší na světě.
2: No jo. A co koupelna?
3: No, v potoce.
2: A sousedi?
3: Už se hlásí.
2: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
3: Jo, tady nám je krásně.
2: For Camping. Venku je nám krásně.
4: V Praze jsou odpoledne, která prosviští mezi prací a dopravní zácpou. A pak jsou ta ve žlutých lázních. U vody, v pohybu, s partou i na Vltavě. Chvíli sport, chvíli smích, chvíli jen výhled a drink do ruky. Žluté lázně. Aktivní park v Podolí. Žluté lázně. Nejslunečnější léto v Praze.
5: Nákupy v onlineshop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
8: Až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevolej.
9: A to už je jako 10. No tak mi počkej, kámo, ne?
10: Já to poslal, tak si snad věříme, ne?
11: A já vám jako dlužím?
8: Hele, zejtra ti to tam pošlu.
12: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na svoje peníze? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
13: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
14: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš.cz.
15: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
16: Hudební devadesátky byly nejvíc.

9.27 Ocean of Light. Hit Radio 90 hraje, jako bychom byli na nějaký dovolený, co? A co dýška dáváte? Ono ne všude je to běžná věc. Někde to dokonce může být urážka. Tak pozor na to. Já jsem Vláďa Řepka a mám pár tipů, jak rozdávat tipy za hranicema Česka. Tak třeba nedat dýško ve Spojených státech, máte problém. Tam je to skoro povinnost a čeká se od vás rovnou takových 18 až 20% z účtu. V Evropě se nám teď šíří takový nešvar. Terminály cpou dýško, i když jdete koupit kávu k pultu, machři jsou na to Italové, Chorvati a Maďaři, tak tady pozor, hlavně se nenechte vystresovat a klidně dejte nulu, nikdo se na vás za to zlobit nebude. A ještě jednou zpropitné a Japonsko. Pokud letíte poprvé, pamatujte na zlaté pravidlo. Zpropitné nikdy nedávat. V jejich kultuře to totiž není bonus, ale urážka. A když jim necháte peníze navíc, tak budou zmatení a dokonce vás poběží trapně honit na ulici, že jste si zapomněli drobný. Tak do Japonska jedeme a hned běžím koupit letenky. Ale škrt nejsem samozřejmě. Zatím pouštím Belindu Carlisle na Hit Radio 90.

0: 9.41 v programu Hit Rádia 90. Annie Lennox, žena s neuvěřitelným hlasem. A jednu takovou už mám ve studiu, jmenuje se Markéta Rachmanová a za chvilku mě střídá a má dneska svátek. Tak Markéti, tobě a taky všem Markétám všechno nejlepší a posílám vám Desiree za chvilku. Já jsem Vláďa a zítra ahoj.
1: To nejlepší z devadesátek najdete i na Instagramu a Facebooku. Hit Radio 90.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 000 korun. Nečekejte a nasedněte vosy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz, kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů, vlastní učební materiály v ceně a pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz, zkušenosti, které předáte dál.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Posloucháte Hitrádio 90. Bude 10 hodin, hezké dopoledne s námi, pojďme na silnice. Protože i když jsou prázdniny, tak jsou nějaký problémy.
1: Hezké dopoledne, zprávy z dopravy pro vás má Hanka Koterová. Zdržíte se na příjezdu do Prahy, kolona je na D5C asi na 10 minut a další čtvrthodinová kolona se vytvořila před Prahou také na dálnici D7. Ve směru od Chomutova se popojíždí až po sjezd na letiště. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna počítejte také se zdržením v koloně. Tady se ve směru od Vyškova popojíždí už od 202. kilometru asi čtvrt hodinky. A s omezeným provozem celý dnešek počítejte i na D8, konkrétně mezi 82. a 87. kilometrem. Je to kvůli pravidelné údržbě a servisu tunelu Liboukec a Panenská. To je z dopravy vše. Vám přeju šťastnou cestu.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník, malíř,
4: topenář,
3: podlahář.
4: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
7: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
8: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
9: Já bych koupil rákosku.
10: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
11: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří otyčení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro lepší výkon.
12: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
13: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
14: Vinetu!
13: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
15: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
16: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
17: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
16: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
18: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
19: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
3: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: 90.
1: Dneska to bude krásný den, bude převazovat jasno nebo polojasno, teploty 27 až 31, na severovýchodě kolem 24 a pokud plánujete hory, tak tam bude 22 stupňů.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Krásný pondělí, dneska je 13. července, s vámi Markéta Rachmanová. Děvčata, hezký sváteční den nám všem. Prázdniny ještě nejsou ani v polovině, tak možná, že vás zatím stíhá jenom FOMO z toho, že jste v létě nebyli dál, jak v práci u kávovaru nebo u kopírky. Všechno bude. 90 na to, Jennifer Page právě teď. Hezké dopoledne.
0: Markéta Rachmanová, Hit Radio 90.

0: 10 minut po desáté posloucháte Hit Radio 90, hezký pondělí. Většinou tihle tvrdý kluci, který nepotkáte úplně v nažehleným wimbledonským tričku s límečkem, mají obrovský srdce. Zpěvák Pearl Jam Eddie Vedder vede třeba jednu charitativní organizaci, která podporuje kolegy, muzikanty, aby výtěžky svých singlů věnovali na děti, který si úplně nemohli vybrat, do jaký rodiny se narodí. A když mluvíme o charitě, tak samozřejmě musíme mluvit taky o Madoně. Tu si dáme za chvíli. Hezký den.
1: Největší devadesátkové hvězdy a jejich příběhy na jednom místě. To je Facebook a Instagram Hit Rádia 90. Sledujte, lajkujte, komentujte a vyhrávejte. Hit Rádio 90.
2: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
3: Prosecco přesně v italském stylu?
4: To je Mionetto.
3: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
4: Mionetto.
3: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
4: Mionetto.
3: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
4: Mionetto. Víc než jen prosecco.
5: Plážový míč od Dr. Max?
6: To se hodí.
5: Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Akční nabídku přináší Tucas, autorizovaný partner Volvo. Tucas.cz.
8: Nákupy v online shop.cz.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: Tak Renku, ty neřáda jeden nádherný. Kolik ty tvý firmě vlastně dluží?
11: Asi 100 tisíc.
10: A ty s tím nic neděláš, jo?
11: No a co bych jako měl dělat? Já nemám na manikuru, no tož pak na právníka.
10: No prostě jdi na e-pohledávky.cz. Prostě řešíš věci moderně a hlavně i hned. E-pohledávky nabízí online správu pohledávek, neplatíš žádné paušály ani zálohy a odměna pro ně je pouze v případě vyhrané pohledávky.
11: No to, tak to jsou nějaký šamani nebo co ne?
10: Ale sám jsi šaman, prosím tě. Navíc řeší i malé pohledávky. E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
1: Devadesátky. Nejlepší.

Posloucháte Hit Radio 90. Po každém Wimbledonu se tančí. Vítězka ženský dvouhry a vítěz mužské dvouhry si spolu vždycky střihnou oslavný tanec v All England Clubu. Já teda nevím, jestli jste viděli to letošní tančení mezi Lindou a Janikem, ale kdo ty chudáky potrápil tím, že jim pustil rychlýho Justina Timberlakea. To byla normálně pomsta. Nicméně máme za sebou nádherný tenisový víkend, po kterým zahraniční fanoušci možná hledají Českou republiku na mapách. A taky třeba zrovna jedete kupovat raketu pro dítě, protože tohle jsou ty momenty, co inspirují nejenom děti, ale i nás rodiče. No a příběh Lindy Noskové navíc ukazuje, že úplně všechno je možný. Bryan Adams ten moc dobře ví, kde leží Česká republika. Byl tady před prázdninama a vrací se i v prosinci. Teď na Hit Radio 90. Hezký pondělí s náma.

0: Potom, co se na Netflixu objevil dokument o Kylie Minogue, který je hodně otevřený a Kylie tam říká ty věci tak, jak byly a jsou, třeba to, že teď momentálně je bez partnera a že jedinou velkou láskou jejího života byl Michael Hutchins in excess, tak možná musí mít plnej direct zpráv o žádostí o rande, anebo aspoň srdíčko jako odpověď. Kylie má spoustu snů a plánů, třeba se vrátit k seriálovému nebo muzikálovému hraní. My plánujeme do 11. zahrát třeba Letlus anebo Metallicu. Hezký dopoledne.
1: Hit paráda Juročár se vrací. Každou středu a neděli na Hit Rádiu 90.
2: Rodinná akce, párty s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
3: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matra

Konstrukce Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách Prospánek. Do 13. července se slevou 15%. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: Hrajeme 90 non-stop, skupina Letlus, je to poslední, co vám nabídneme do 11. hodiny, ale samozřejmě nekončíme, pokračujeme i v příští hoďce. Máme slušně nabito, teď pojďme na silnice.
1: Hezké dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Nárazově se brzdí na pražském okruhu směrem k letišti, a to od Vesce až k exitu Ořech. A navíc může docházet i k blokovému odbavování v tunelech. Na vině je silný provoz a také nehoda na 15. kilometru hned za sjezdem na Lochkov. Zdržíte se také na příjezdu do Prahy po dálnici D7. Tady čekejte kolonu na čtvrt hodinky a popojíždí se už od sjezdu k letišti. Od rána jsou komplikace na jihu Čech, a to na trase mezi Kaplicí a Rakouskem na úrovni Bujanova. Je to kvůli nehodě kamionu, ze kterého se vysypaly i ocelové svitky. To je z dopravy vše a vám šťastnou cestu.
2: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
3: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
4: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
6: Ahoj, my jsme Hanka
7: a Marek
6: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
7: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
6: protože pro vás máme
7: marmelády bez cukru, jahoda,
6: malina,
7: mrnka,
6: švestka
7: nebo mango.
6: Ochutnejte si bez cukru,
7: bez chemie
6: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříbehem.cz.
8: Marmelády s příběhem.
9: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej. Připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
10: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
11: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
12: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extralenta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extralenta od Olvinu. Zkusíte to?
16: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Čeká nás dneska převážně polojasno, teploty 27 až 31, na severovýchodě kolem 24, na horách 22.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
0: 13. červencové dopoledne, pondělí, Markéta Rachmanová s váma. Jsme na začátku týdne, který přinese třicítky, ale taky bouřky z tepla. Tak po očku sledujme radar, ale zase umírněně, abychom nebyli otrokem moderních technologií, protože kolikrát stačí kouknout z okna a poznáme, že z toho mraku prostě pršet nebude. Seal, Cher a taky Vanastovky, právě teď Culture Beat. Hezký dopoledne.
1: Markéta Rachmanová, Hit Radio 90.

0: Na Hitrádiu 90, 12 minut po 11. Batmanovská Kiss from a Rose. No a film Michael, ten už oficiálně překonal hranici 1 miliardy dolarů v celosvětových tržbách. Kdyby Michael Jackson žil, tak by většinu těch peněz určitě rozdal. Jestli v jeho odkazu pokračuje i celá ta jeho rozvětvená rodina, která je mezi sebou navíc docela na nože, tak to těžko říct. Že bude mít film Michael úspěch, se vědělo, a že ho jen tak nějaká hudební legenda nepřekoná, tak to už je v tuhle chvíli asi víc než jasný. Dál hrajeme 90 non-stop, Ace of Base za chvíli.
1: Hitparáda Eurocharts Rats. Michal Klein vám stejně jako před 30 lety představí ty nejúspěšnější hity 90. let. Poslouchejte každou středu a neděli na Hitrádiu 90.
2: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
3: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
2: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
3: To asi jo, no.
2: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
3: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
2: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
3: Tak to je slušný.
2: Jo jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
3: A to je jako kolik?
2: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
3: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
2: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
3: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
1: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V pátek 24. července v Zámeckém parku ve Vlašimi. Těšíme se na vás.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pleť v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
7: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
6: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
8: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

jestli je pro vás v pondělí dopoledne důležitý čas. 11.26, posloucháte Hit Radio 90, Cher, letos na jaře 80letá. A myslím, že zrovna ona fakt nemá problém s tím vyrazit v plavkách do nějakého plážového klubu. Na chorvatský pláži mezi slunečníkama z Tržnice teda pravda asi nepotkáte, ale právě odsud se množí zprávy, že v Chorvatsku se poslední roky opravdu daleko víc krade. Takže pokud jste doteď byli důvěřiví a nechali mobil, hodinky a nebo peníze skoro na očích, teď je to spíš blbost a naivita. Takže když už musíte sebou na pláž tahat náramek od Cartiera a drahý Omegy, tak hezky na dno tašky a ideálně ještě pod nějaký rozdělaný a pořádně drobivý sušenky, protože v tom se fakt nikdo chtít hrabat nebude. Dál hrajeme 90 non-stop. Lenny Kravitz za chvilku, Roxette právě teď. Hezký dopoledne.

0: jste určitě dlouho neslyšeli. Ještě přidám, že si to můžete taky pamatovat z televizní reklamy. Na konci 90. let tuhle věc vystřelila na vrcholy hitparád reklama na pivo. A pak se toho, myslím, chytla ještě nějaká automobilka, takže vytěženo to bylo opravdu do posledního sousta. Ještě jsem neřekla, kdo za to může. Tak duo Wise Guys. Dneska už pány vzal čas, ale houpavej rytmus teďka určitě díky nim z hlavy pár minut nedostane to. Já se na to omlouvám. Do 12. hodiny ještě třeba M People a taky Michael Jackson. Tady je Hit Radio 90. Hezký pondělí.
1: To nejlepší z 90. najdete i na Instagramu a Facebooku. Hit Radio 90.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: moře zábavy v centru Prahy.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Na Hitrádu 90 krátce před 12. Michael Jackson. Dáme si přehled dopoledních událostí, které se staly, taky se podíváme na počasí a ze všeho nejdřív, ale pojďme na silnice. Hanko.
1: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Popojíždět budete v přerušované koloně na Pražském okruhu směrem od Vesce až k exitu Ořech. Zároveň dochází k blokovému odbavování v tunelech. Na vině je silný provoz a nehoda na 15. kilometru, která blokuje pravý pruh. Kvůli dopravnímu omezení necháte 20 minut kolem letiště Ruzyně v obou směrech a bez zdržení to máte okolo dopravní nehody na 62. kilometru D7 na Chomutov. Pozor, dejte na D1 na 28.5. kilometru ve směru do Brna, stojí tam porouchaná dodávka. Tolik dopravní servis, přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod.
2: Páchnoucí klimatizace po zimě?
3: V autě 40 stupňů?
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
3: Klima Express.
2: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
3: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
2: Skočte si nakoupit.
3: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
2: Objednejte se na
3: klimaexpress.cz.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
4: Letní slevy právě odstartovaly!
5: Zažij léto naplno!
4: Když zábava,
5: tak Mironet!
4: Klikni dvakrát!
6: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
7: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
8: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
9: Nákupy v online shop CZ.
10: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
9: www.onlineshop.cz.
11: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Angry Birds.cz.
12: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
13: Dobrý den, tady je pohledávky.cz. My bychom chtěli všem, co dluží, poblahopřát, jak pěkně z toho zase vybruslili. Takže klidně ať jezdí dál v těch drahých autech, nikomu nic nevrací a klidně ať se tomu dál vyhybaj. Přestože nabízíme posouzení pohledávek zdarma, nově i online v mobilu a řešíme jakékoliv pohledávky, tak pořád se najdou blázni, který to neřeší. No a právě těm bychom chtěli nechat zahrát alespoň nějakou pěknou písničku. Děkujeme.
14: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
15: Hudební devadesátky byly nejlíp.

0: aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré poledne. Premiér Andrej Babiš odmítl návrh prezidenta Petra Pavla na obnovení konzultačních schůzek nejvyšších ústavních činitelů k zahraniční politice. Předseda vlády sdělil, že se pohled vlády a prezidenta na zahraniční politiku liší a zmínil, že na schůzky by navíc neměl čas. Požár v Čelákovicích u Prahy mají hasiči pod kontrolou. Sklad elektrokoloběžek začal hořet brzy ráno. Hala o rozměrech 100x50 metrů se zbortila. Hasiči snížili požární poplachový stupeň na druhý. Probíhají ještě dohašovací práce. Červnová vlna veder v Evropě má tisíce obětí. Úřady hlásí přes 10 000 úmrtí, navíc oproti obvykle očekávanému počtu. V drtivé většině šlo o lidi starší 65 let. Podle Světové zdravotnické organizace je v tomto ročním období takový nadbytek neobvyklý. V Praze a Brně začínají šarivary, filmové ozvěny Karlovarského filmového festivalu. Nabídnou výběr snímků z letošního 60. ročníku přehlídky. Tradiční akce nabídne české filmy z hlavní soutěže Pramen a Čeka Čeka, ale také oceněné hity z Cannes, Fjord, Znenadání nebo Domovina.
2: Lucie, děkuji. Já ještě doplním informace o počasí. Dneska bude převažovat polojasno, teploty do 31. V noci 17 až 13 a zítra pak bude polojasno až oblačno. Přes den se vyskytnou lokální přehánky a bouřky, hlavně tady odpoledne. Zítřejší teploty 28 až 32.
0: Hrajeme vám 90ky nonstop.
2: A pokaždý, když někam máme letět, tak je to stejný. Řešíme, co na palubu ano a co nikoliv. A také jestli, když budeme mít náušnice, budeme v tom rámu pípat? A nebo co jsme to sakra zapomněli letos zase vyndat z batohu, že si nás berou stranou. Tak ať to ustojíte na cestách, ideálně v dokonalé harmonii. Hezké pondělní odpoledne.
0: Markéta Rachmanová, Hit Radio 90.

0: Můžeme válet u italských břehů, tak aspoň tenhle ten eskort až k vám do ucha. Kosedela vítá. Tak moc má Eros rád Česko a lidi tady, že po letošním koncertě přijede prostě příští rok znovu. Já jsem tu show viděla a bylo to fakt strašně dobrý. A je znát taky Duolingo, protože Hala se opravdu snažila zpívat italsky. Tak kupujte lístky na Eros Ramazzottiho v Praze a potkáme se tam 20. května.
1: Hit paráda Eurochart se vrací. Každou středu a neděli na Hit Rádiu 90.
2: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
3: Matrace za hubičku. CZ.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz, kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně a pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
7: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimo soudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
8: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
9: České dědictví UNESCO. To jsou nekonečně krásné památky a taky nekonečná soutěž. Navštivte alespoň 3 a vyhrajte víkendové pobyty, mobil, tablet i řadu dalších cen. UNESCOvé památky jsou jak vystřižené z pohádky. UNESCO-CZ.
10: Vytáhni Jendu!
11: Co říkáš? Výtahy jedna?
10: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
11: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
10: Povídám, vytáhni Jendu!
11: No jo, výtahy jedna!
12: Teď my už máme výtahy jedna.
11: Jendo?
13: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
14: Jendo, ty seš ale bedna!
15: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.vitahy1.cz.
16: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
17: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.

12 hodin 28 minut posloucháte Hit Radio 90, Billy Joel. No a Karlovy Vary konečně zatáhly svou oponu. My, co máme rádi film, si ode dneška můžeme ale jít ve vybraných kinech v Praze a taky v Brně prohlídnout ty snímky, které byly v soutěži Karlovarského festivalu a normálně se do programu dostanou buď později, anebo třeba taky vůbec. Do zvuky Šarivary, to je vlastně takový každoroční dobrý nápad pro všechny milovníky filmu, co kvůli tomu nechtějí úplně jezdit do Varů, kde po tom odjezdu hvězd dneska na pokajích zůstaly maximálně rozhrabaný postele a taky prázdný injekce Ozempiku. Možná. Hezký odpoledne s námi.

Tohle je úplně první ohlášená hvězda příštího ročníku festivalu Rock for People v Hradci Králové, Blink 182. Já jsem slyšela o dalším headlinerovi, ale nebudu šířit drby a poplašné zprávy. Víkend patřil v každém případě úplně první zastávce letošního ročníku festivalu Hrady CZ. Bylo to na Točníku a teď v sobotu a v neděli se pokračuje.

0: na Kunětický hoře ve východních Čechách. Takže o lístky se logicky hraje i na Hitrádiu Černá hora. Tak zkuste štěstí tam. Nejvíc 90 český metrů ale hrajeme my. Crowded Out za chvíli. Hezký odpoledne.
1: Největší devadesátkové hvězdy a jejich příběhy na jednom místě. To je Facebook a Instagram Hit Rádia 90. Sledujte, lajkujte, komentujte a vyhrávejte. Hit Rádio 90.
2: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
3: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
2: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
3: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
2: Maitreya. Inspirace srdcem.
4: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš CZ.
5: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Procesuje životopisná dvojka Bohemian Rhapsody od Freddie Mercurym. Nevíme sice kdy, ale prý určitě bude. A co víme taky s jistotou, jak to vypadá právě v tuto chvíli na silnici?
1: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Popojíždět budete na Pražském okruhu od Vesce až k exitu Ořech. Dochází také k blokovému odbavování v tunelech. Na vině je silný provoz a nehoda na 15. kilometru, která blokuje pravý pruh. Půl hodiny necháte na příjezdu do Prahy po D7. Nejprve na kilometru 3,5 bouralo osobní auto s nákladním a pak už se táhne přerušovaná kolona od exitu Středokluky až k letišti, kde je provoz vedený kvůli opravám jedním pruhem. Potrvá to tu rok, takže jestli můžete, volte jinou trasu. Zdržíte se také na D1 z Vyškova na Brno u Rousínova, kde je kolona na 20 minut a další pak od 201. až po 196. na dalších 15.
2: Já, nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
4: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
5: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
6: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
5: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro lepší výkon.
8: Stěhování Krbec ví a všechno za vás zařídí.
9: Montujeme,
10: vyklízíme,
9: krabice vám zapůjčíme.
10: Těžký kusy, to je naše.
9: Však recenze mluví za vše.
10: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
9: Stěhování Krbec.cz, stěhovací a vyklízecí služby.
11: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
12: Slyším, Datart nákupy?
11: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
12: To je mazec.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Vytáhni Jendu!
14: Co říkáš? Výtahy jedna?
13: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
14: Já vím, výtahy jedna, ty uměj šachty!
13: Povídám, vytáhni Jendu!
14: No jo, výtahy jedna!
15: Teď my už máme výtahy jedna.
14: Jendo!
16: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
17: Jendo, ty seš ale bedna!
18: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz.
5: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: devadesátka.
1: Dneska bude polojasno, teploty do 31, noc bude někde kolem teplot 17 a 13 stupňů. Zítra pak polojasno až oblačno, přes den se vyskytnou lokální přehánky, taky bouřky, hlavně odpoledne. A teploty zítra v úterý 28 až 32 stupňů.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
1: Pondělí 13. červenec, díky vám, co mi píšete sem do studia k svátku. Já myslím, že Markéty si to dneska užíváme. Možná házíme srb do žita, ale nikdy flintu do obilí. Pavlína mi třeba napsala, že mám výhodu, že si v rádiu můžu k svátku zahrát, co chci. Tak jako není to úplně pravda, ale Red Hoti mi rozhodně vadit nebudou. Parádní odpoledne vám všem.
0: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: na Hitrádu 90 Celine Dion. A jestli to má teďka nějaká profese fakt hodně těžký, pak to jsou určitě hasiči. Vlastně není dne, kde bychom nečetli o nějakých velkých požárech. Meteorologové navíc vydali varování před bouřkama, krupobytím a zároveň vysokým rizikem požáru. Takže když je venku ta situace takhle postavená na hlavu, možná nejlepší způsob, jak ulevit profesionálům, je převzít iniciativu doma. Pokud se i u vás schyluje k nějaký atmosférický frontě, tak zapomeňte na hasičskou hadici. Pořád platí, že požár doma uhasí spolehlivě kytice. A velká výhoda je, že teďka v červenci je docela slušný výběr.
1: Největší devadesátkové hvězdy a jejich příběhy na jednom místě. To je Facebook a Instagram Hit Rádia 90. Sledujte, lajkujte, komentujte a vyhrávejte. Hit Rádio 90.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
6: Je, ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej. Připrav se svůj oltář, ubrus na něj dej.
8: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
9: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
10: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.

0: Hit Radio 90. 90. Non-stop.
1: Should stay.

0: Posloucháte Hit Radio 90, 13.24, Whitney Houston. O prázdninách je přece jenom na některé věci víc času. Třeba najít si náš podcast o fenoménech 90. let, který se jmenuje Vypalovačka. V souvislosti s novým albem Madony jsme vydali díl na prázdniny, právě o ní. No a řeč přišla na různé věci, třeba jak Madonna odešla s pár dolarama v kapse z domova, jak se chytala různých lidí, podle čeho hledala otce svých dětí. A taky jsme se bavili o knížce, plný nejenom madoniných aktů. A musím teda říct, že na tom jsme se docela dost zasekli.
1: A je pravda, že ta knížka Sex byla v obchodech zadělaná do hliníkový folie, aby si lidi nemohli prohlížet? Slyšeli jste o tom?
2: Já jsem o tom neslyšel popravdě teda, ale asi jo.
1: Jo, že vlastně, když si dáš obrázky, tak ti to fakt jako vyjede normálně takovou jako hliníkovou folii a že údajně opravdu v těch obchodech to bylo zatavený a asi to bylo možná jako prohlídnutelný pouze na to, když jsi šel za prodavačem a řekl si, já můžu si prohlídnout sex.
2: Ano.
1: A prodavač tě vzal někde dozadu a samozřejmě malička. Už tě bylo 18 let.
3: Vypalovačka. Podcast o fenoménech 90. let.

0: Po 14. hodině už tady s vámi bude Ivo Alač, přinese mimo jiné 3 ve 3, taky filmový hit a samozřejmě další porce těch nejlepších 90kových hitů. Já si jdu dopít kafe a těším se opět zítra v 10. Ahoj.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní elektrický stojanový grill Severin se slevou 10% za 1999 korun. Allegro Days jen do 19. července.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 1KK v Praze Holešovicích za 5 590 000 korun. Rodinný dům v Bořeticích na Břeclavsku za 5 999 000. Rodinný dům v Deštné u Jindřichova Hradce za 3,25 milionu. Byt 3 plus 1 v Náchodě za 4 550 000. A byt 2 plus 1 v Ústí nad Labem na Severní terase za 3 075 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
5: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Ten můj maturitní ročník byl o čtvrt století později, ale Connells připomněli 74-75 na Hit Rádiu 90, 5 minut před 14. Ivo Alač už je v tuto chvíli s vámi, přeju vám krásné pondělní odpoledne, pojďme se podívat na to, jak to vypadá s dopravou. Renata ví víc.
1: Pojíždět budete na Pražském okruhu od Vesce až k exitu Ořech. Zároveň dochází k blokovému odbavování v tunelech. 20 minut necháte na příjezdu do Prahy po dálnici D7. Přerušovaná kolona je od exitu Středokluky až k letišti, kde je kvůli opravám provoz vedený jedním pruhem. Práce potrvají rok, tak jestli můžete, volte jinou trasu. Na dálnici D3 na 91. kilometru ve směru na Prahu nabouralo nákladní auto do svodidel a dálnice je na nezbytně nutnou dobu zavřena. A zdržíte se také na D1 z Vyškova na Brno u Rousínova, tam je kolona na 20 minut a na dalších 15 je to mezi 201. až 196. kilometrem.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník,
4: malíř,
3: topenář,
4: podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbity, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbity.cz.
5: Rekbity, záruka kvality.
6: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
7: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
8: For camping. Venku je nám krásně.
9: Tady chci bydlet.
8: Venku?
9: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
8: A kde bude ložnice?
9: Na louce pod hvězdami.
8: To je ale velká ložnice.
9: Největší na světě.
8: No jo. A co koupelna?
9: No, v potoce.
8: A sousedi?
9: Už se hlásí.
8: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
9: Jo, tady nám je krásně.
8: For camping. Venku je nám krásně.
10: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
11: Ekokom. Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, CZ.
12: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Dneska polojasno, na severovýchodě a severu je možná trošku více oblačností a může se tam s malou pravděpodobností vyskytnout i nějaká ta přeháňka. Nejvyšší denní teploty 27 až 31, na severovýchodě kolem 24, na horách kolem 22. No a co úterý? Mělo by být převážně polojasno až oblačno, ale přes den se pak vyskytnou lokální přeháňky a bouřky, hlavně odpoledne, můžou být i velmi silné. Nejnižší noční teploty 17 až 13, nejvyšší denní 26 až 32.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
0: No, počasí nám v posledních dnech hodně přálo, takže ty zítřejší silné bouřky nějak přežijeme. Hit Radio 90 vám ale hraje jenom ty nejlepší devadesátky. Za každého počasí hrajeme je non-stop. No a právě tady a právě teď už je připravený Fatboy Slim.
1: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: Zdravíme všechny automechaniky, kteří teď mají v době prázdnin a dovolených ještě víc práce než kdy jindy. Bylo to třeba znát i během festivalu v Karlových Varech, kdy se dokonce dvěma mým známým něco stalo s autem a všechny servisy v městě a okolí toho měly nad hlavu. Na Hit Radio 90 jsme si poslechli mechaniky Mikea Rutherforda z Genesis. To byl jeho vedlejší projekt Mike and the Mechanics s 90-kovým hitem A Beggar on a Beach of Gold. Za chvíli 10 000 maniaků anebo Žentour. Hezké pondělí.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ještě před chvílí práce, škola, ruch, tramvaj. A teď? Voda, slunce, drink v ruce, večer u Vltavy. Místo, kam si Praha chodí na chvíli odpočinout a často zůstane déle, než plánovala. Žluté lázně v Podolí, MHD, na kole i pěšky za chvíli. Nejslunečnější léto v Praze, to jsou Žluté lázně.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
7: Hit Radio 90. 90 non-stop.

Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

Tohle byla skvělá Dion Ferris na Hit Radio 90 I Know. A předtím zpíval Janek Ledecký, o jehož dceři se toho kdysi taky namluvilo spoustu, kor když vyhrála na olympiádě zlato ve dvou disciplínách, že jo? V těchto dnech se ale všude hodně mluví o dvou jiných českých sportovkyních. Historické české wimbledonské finále přineslo nejenom úžasnou a napínavou podívanou, ale obě vynikající tenistky dokázaly strhnout diváky i svými následnými proslovy. Linda Nosková pak uhranula i při slavnostní wimbledonské večeři a hlavně při tanci šampionů s Jannikem Sinnerem. No a obě se samozřejmě také posunuly v žebříčku WTA na svá životní umístění. Tak oběma tenistkám samozřejmě gratulujeme, hlavně tedy Lindě, která to celé vyhrála, a těšíme se na další takovéto příležitosti, kdy fanouškovské srdce zaplesá. Teď ale iPhone 65 na Hit Radio 90.

0: Night Radio 90, píseň, kterou Sinead O'Connor věnovala své tragicky zesnulé mamince, což také spustilo ty skutečné slzy při natáčení videoklipu Nothing Compares to You. Dneska oplakáváme smrt představitele Alana Granta z Jurského parku, výborného novozelandského herce Sama Neila. Byl skvělý i v Pianu, Neviditelném, Na útěku, Horizontu událostí nebo V honu na ponorku, když vezmeme jenom ty devadesátky. Bylo mu 78 let, tak zdravíme tam nahoru.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Právě teď u Omoda a Jayku. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
5: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
6: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
5: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
6: Když repráky, tak Mironet.
5: Klikni dvakrát.
7: Devadesátky jsou zpátky.

0: Na Hit Rádiu 90 Enigma Sadness Part 1. Ve 14.53, za chvíli tady 3 ve 3, 3 hity, které něco spojuje a dneska budou z jednoho soundtracku, tak se těšme, ale ještě předtím také aktuální informace z dopravy.
1: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Na dálnici D3 na 91. kilometru ve směru na Prahu naboural kamion do svodidel a silnice je zavřená. Poslední volný sjezd je exit 95 Soběslav. Bouralo se na D11 u Libic ve směru na Hradec Králové. Na 42. kilometru se srazila dvě osobní auta. Nehoda vás přibrzdí také před Brnem. Na D1 na 195. kilometru ve směru na Ostravu se srazilo osobní auto s nákladním. Máte to tu na 10 minut. A kvůli hustému provozu budete 20 minut popojíždět v několika nesouvislých kolonách z Vyškova do Brna. Poprvé se zpomaluje na 219. kilometru.
2: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V pátek 24. července v Zámeckém parku ve Vlašimi. Těšíme se na vás.
3: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
4: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
5: 90.

0: Meteorologové vydali výstrahu před silnými bouřkami, které mohou zasáhnout celé území Česka zítra mezi 11. a 22. hodinou. Mělo by samozřejmě i hodně foukat v nárazech až 90 km v hodině a můžou to celé doprovázet i kroupy, tak s tím počítejme. Jinak ve středu by se to pak mělo opakovat, zejména ve východních Čechách, na Moravě a ve Slezsku a hlavně v odpoledních a večerních hodinách. Nejnižší noční teploty v podstatě po celý týden mezi 18 a 13 stupni, nejvyšší denní do 30. Na jižní Moravě o něco tepleji, až 32.
1: Hrajeme vám 90ky nonstop.
0: 13.7.1993, tedy před 33 lety, vyšel soundtrack filmu Zachraňte Willyho, který měl na starost Michael Jackson, respektive jeho label MJJ Music, a proto se na něm třeba objevili i Michaelovi synovci 3T. Dále předělávka jeho písně Human Nature, kterou do svého hitu Right Here vysamplovali SWV, tedy Sisters with Voices. No a samozřejmě na něm byla i ta slavná píseň samotného krále popu, která je i v závěrečných titulkách filmu Zachraňte Willyho. No a tou začneme.
1: Ivo Alač. Hit Radio 90. 3 ve 3.

0: Ještě předtím, než v 95. zabodovali z hity Anything, I Need You a Why, které si taky na Hitrádiu 90 hrajeme, tak se o dva roky dříve, když jim všem třem bylo ještě náct a nejmladšímu dokonce pouhých 14, objevili s jednou písní na soundtracku kompilovaném jejich strejdou Michaelem Jacksonem. A tohle byla ona. Didn't Mean to Hurt You od 3T. Předtím jsme tu měli sample Jacksonova hitu Human Nature v hitu Right Here od SWV. A v úvodu dnešních 3 ve 3 tady byl samotný král popu a jeho Will You Be There. Dneska to byly tři hity ze soundtracku filmu Zachraňte Willyho, který vyšel právě v tento den 13. července v roce 1993.
1: 3 ve 3 na Hit Radio 90.
2: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
3: Přeci ho nevyhodím špinavej.
2: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
3: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
2: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
3: Aha, zase nějaká novota?
2: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
3: Co vám říkali?
2: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
3: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
2: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
3: To třídění je vlastně jednoduchý.
2: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
3: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
2: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
3: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
1: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Páchnoucí klimatizace po zimě?
5: V autě 40 stupňů?
4: To nechcete.
5: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
4: Jsme tu pro vás.
5: Klima Express.
4: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
5: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
4: Skočte si nakoupit.
5: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
4: Objednejte se na
5: klimaexpress.cz.
6: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na Liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Přijelně jsem borec, tyjo, auto v Lesku vychechtané jak lečo, rozumíš, tyjo? A myslel si, že je z práglu, že nebude platit faktury, nebo co? Myslím, výběh jak se zátopkem, hele. Nemůžete se dovolat svého práva? Jděte na epoledavky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řešilo a je drobné pohledávky. epoledavky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.

0: Vypalovačka má prázdniny, ale to neznamená, že si některé z těch 11 dílů našeho podcastu o fenoménech 90. let nemůžete poslechnout třeba při cestách a nebo při opalování či grilování. O Rhythm is a Dancer od Snap se třeba hodně bavíme v díle o fenoménu Eurodance.
1: Vlastně se takovej počátek toho eurodancového šílenství, nebo já bych aspoň označil Snap a Rhythm is a Dancer. To bylo jako to, kdy to prostě úplně vystřelilo nahoru.
0: Tam byl ten obrovský zlom, no. Pokud to všichni začali dělat.
1: No, protože potom to všichni začali kopírovat. Tak. Headway a Dr. Alban, pak přišli Two Unlimited, pak přišel ten peak těch 24/7 a podobných kapel.
0: Culture Beat,
1: přesně tak.
2: A já jako musím říct, že tohle to jsou všechno jako kapely, které mě nijak nepohoršuje ani zpětně, že se mi to jako líbilo, protože mně se to fakt jako líbí i dneska. To, co my jsme tady jmenovali, a vlastně shodou okolností je to i taneční muzika, kterou hrajeme na Hitrádiu 90, tak to je takový ten jako kvalitní Eurodance, kdy jako nad tím mě přijde ještě někdo jako přemýšlel.
3: Vypalovačka. Podcast o fenoménech 90. let.
0: Až se Vypalovačka po prázdninách vrátí, tak bychom rádi nahráli nějaké díly o tom, co byste chtěli slyšet vy. Protože třeba právě o ten Eurodance jste si kdysi hodně psali, a tak jsme to samozřejmě rychle splnili. Tak třeba až budete mít nějaký nápad a budete někde na dovolené právě poslouchat Vypalovačku, tak sežeňte pohled a pošlete nám, kde jste zrovna byli, pěkně po staru. No, Bělehradská 132. Praha 220.00. Tady už jsou kvíni na Hitrádiu 90.

0: George Michael svým albem Faith dobil svět v několika zemích, včetně Spojených států amerických. Šlo o nejprodávanější album roku, dostalo i tu nejhlavnější Grammy. A tak se čekalo, jak na to George naváže. No a to, co právě teď doznívá na Hit Rádiu 90, byla první ochutnávka z toho druhého alba Listen Without Prejudice Volume 1. Tady skvělá píseň Praying for Time. No je jasné, že se to mistrovi prostě zase povedlo.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
2: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš.cz.
3: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
4: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. BTCentrum.cz, kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů, vlastní učební materiály v ceně a pobočky na Praze 4 a 10. BTCentrum.cz, zkušenosti, které předáte dál.
5: Devadesátky jsou zpátky. Yeah.

0: Jedinečná Heather Small zpívala teď za doprovodu saxofonu Mike'a Pickeringa v hitu M People Open Your Heart na Hit Rádiu 90. Za chvíli další skvělé 90. Ale ještě předtím také aktuální informace. Nejprve z dopravy.
1: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Dálnice D3 je na 91. kilometru ve směru na Prahu stále zavřená. Bouralo tam nákladní auto do svodidel. Poslední volný sjezd je exit 95 Soběslav. Bouralo se také v Ostravě v Rudné ulici směrem na Havířov za křižovatkou s Místeckou. Ve zúžení se srazil osobní auto s nákladním a provoz je tam výrazně blokovaný. Postojíte si také na Pražském okruhu. Tam je obousměrná kolona mezi 22. a 15. kilometrem na 15 minut. A kvůli hustému provozu budete popojíždět v několika nesouvislých kolonách z Vyškova do Brna. Poprvé se zpomaluje na 219. kilometru a na 196. to dáte za 20 minut.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
4: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
5: Prosecco přesně v italském stylu.
6: To je Mionetto.
5: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem.
6: Mionetto.
5: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí.
6: Mionetto.
5: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží.
6: Mionetto. Víc než jen prosecco.
7: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
8: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
9: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor. Nadechněte se pro lepší výkon.
10: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
11: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
12: Kung Pao, Švej Žužu, kachna na pálivém zelí. Vyzkoušejte legendární čínu, ale i chobotnice, humry i další speciality v restauraci Zelená zahrada na Královských Vinohradech. Posaďte se k jezírku z koi kapry nebo k hořícímu krbu a vychutnejte si zdejší atmosféru. Restaurant Zelená zahrada, Šmilovského 12, Praha 2, www.zelena-zahrada.eu.
13: Ta čína je originál, jako byla před lety ve Vodičkově ulici. Váš Ringo.
14: Hledáte adrenalin, zábavu a skvělé jídlo na jednom místě? Pak poslouchejte dál. V areálu Plešivec si užije zábavu celá rodina. Zažijte vzrušení v našem trailparku s traily všech obtížností. Projeďte se na naší bobové dráze, která vám rozproudí krev v žilách. Udělejte si výlet po okolí a lanovkou vyražte až na vrchol a vyzkoušejte lanové centrum, kde otestujete svou odvahu. Po dni plném zážitku si pochutnejte v naší restauraci Plešivec nebo v Dostibaru ve Pstruží. Plešivec v Krušných horách. Ideální pro rodinu, ideální pro vás. Plešivec.cz.
15: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej. Připrav se svůj oltář. Ubrus na něj dej.
16: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ.
17: Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
18: První čarodějnický obchod Praha. Váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
19: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz.
9: pro bohatší Česko.
0: V úterý bude polojasno až oblačno, přes den se vyskytnou přeháňky a docela i silné bouřky, hlavně odpoledne a během večera můžou je doprovázet i kroupy a hlavně taky silný vítr s nárazy až 90 km v hodině. Nejnižší noční teploty 17 až 13, nejvyšší denní 26 až 32 stupňů Celsia.
2: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Vzhledem k tomu, kolik bude za chvíli hodin, tak bychom si měli dát spíš kapelu nazvanou Four Sharp. Ale taková není. Teda určitě ne tak slavná jako Ten Sharp.
2: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: výlet s dětma nebo na dovolenou. Tip dali Pet Shop Boys, Go West. Za chvíli dáma, jejíž nové album se hodně povedlo a dobilo snad všechny hitparády. Tak jako to uměla v 80. i v 90. Madonna nabídne titulní píseň z alba Ray of Light na Hit Radio 90.
1: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
3: Nákupy v onlineshop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Hit Radio 90.

Elton John, Something About The Way You Look Tonight na Hit Radio 90. V tomto týdnu se i v našich kinech objeví nejočekávanější film roku 2026, Odyssea režiséra Christophera Nolana, natáčená pěkně po staru, bez většího zapojení digitální technologie, a i hlavní herec Matt Damon se vyjádřil, že to byl jeho nejtěžší film v kariéře. No a my se těšíme hodně teda. Za chvíli se taky těšíme na Scatmana Johna, ale tohle už jsou Ace of Base, All That She Wants na Hit Radio.

0: Steven Tyler teď otevřel tu svoji pusu, jednu z největších v showbiznesu, a zaspíval Hole in My Soul. To byl 90-kový hit kapely Aerosmith na Hit Rádiu 90 v 16 hodin 40 minut. Za chvíli taky něco českého. Lucie Bílá, Láska je láska.
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně pod i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, brds.cz.
2: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
3: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
4: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
5: Devadesátky jsou zpátky.

0: To je pohodička, takhle v pondělí odpoledne, zítra rádiem 90, co? Fate No More, I'm Easy, 8 minut před 17. je čas na náš zpravodajský servis. Za chvíli bude mít Dominik přehled zpráv, ale ještě předtím Renata, informace z dopravy.
1: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Dálnice D7 na 60. kilometru ve směru na Chomutov se po nehodě kamionu rozjela jedním pruhem a dlouhá kolona se rozjíždí. 15 minut budete popojíždět po Pražském okruhu od 23. kilometru ve směru k dálnici D1. Důvodem je hustý provoz. Snížit rychlost doporučujeme na 50,5. kilometru D56 z Ostravy na Frýdek Místek. Bouralo tam osobní auto s nákladním. A kvůli hustému provozu se zdržíte v několika nesouvislých kolonách na trase Vyškov-Brno. Poprvé se zpomaluje na 219. kilometru a na 196. vás to bude stát 20 minut navíc.
2: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
3: Matrace za hobičku. CZ.
4: Franto, což to zaskoupil?
5: Zavařovací hrnec!
4: A co budeš dělat?
5: V létě okurky, v zimě svařák!
6: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. Domo.elektro.cz.
7: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
8: To není možný, že to ještě nemáte.
9: Tak my taky čekáme, že jo?
10: Já jsem teď v zahraničí a hned nějak se vrátím.
11: Tak to musí stát na účtárně.
8: To už je po splatnosti.
11: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
12: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
13: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio 90. Krátké zprávy.
1: Hezké odpoledne, máme pro vás přehled zpráv. Vláda neprodloužila regulaci cen paliv. Cenové stropy tak budou platit naposledy v neděli, poté se ceny benzínu a nafty budou řídit pouze podle tržních mechanismů. Ministryně financí Alena Schillerová ale zdůraznila, že ministerstvo bude ceny paliv i marže prodejců nadále pozorně monitorovat. Poslanec Filip Turek měl v centru Prahy dopravní nehodu. Došlo k ní popolední poblíž stanice IP Pavlova. Jeho osobní vůz se střetl s nemocničním autem. Vozidlo, které zajišťuje převozy krve, skončilo na střeše a jeho řidič byl zraněn. Do Řecka zítra brzy ráno odjede tým českých hasičů. Bude držet pohotovost v okolí města Patra na Peloponéském poloostrově v oblasti velmi ohrožené požáry v přírodě. Česko také dvěma vrtulníky pomáhá s hašením požáru na jihu Francie. Zemřel novozélandský herec Sam Neill, bylo mu 78 let. Znát ho můžeme například jako paleontologa Alana Granta z Jurského parku. Podle rodiny byl Neillův odchod náhlý a nečekaný.
2: Bude polojasno až oblačno v úterý a přes den se také vyskytnou lokální přehánky a bouřky, někde můžou být i velmi silné. Nejnižší noční teploty 17 až 13, nejvyšší denní 26 až 32 stupňů Celsia.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
2: Festivalová sezóna v plném proudu, věřím, že už jste si někde pořádně zabékali, třeba na Metronom festivalu v Praze nebo na Hradech a teď se těšíte na Colors. No ale já bych si chtěl třeba někdy zabékat s Four Non Blondes anebo Lindou Perry, tu písničku, která bude na Hit Rádiu 90 následovat, i když by mě to asi stálo hlasivky. Tak to teď zkusíme spolu.
0: Ivo Alač, Hit Rádio 90.

0: Jo, to spojení hip-hopu a klasické hudby hlavně v druhé polovině 90. let hodně fungovalo. Tohle byl jeden z těch velmi úspěšných příkladů. Sweetbox, Everything's Gonna Be Alright, inspirovali se Bachem. Za chvíli už Meatloaf anebo D-Ream na Hitrádiu 90.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pleť v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
4: Vinetu!
3: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
7: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Radio 90, skvělá věc Return of the Mac, se kterou tady byl Mark Morrison. V tomto týdnu se v Česku objeví třeba Marilyn Manson, Moby, Skunk NNC, anebo Kraftwerk, no ale blíží se také další vystoupení Roxette. I když to je teda už bez Marie Fredriksson, tak nová zpěvačka Lena je dostatečně dobrá na to, aby ty písničky, které máme rádi, zněly i tak pořád skvěle. A Per Gessle mimochodem nedávno znovu zopakoval, že jeho nejoblíbenějším albem, které kapela kdy vydala, není překvapivě Look Sharp nebo Joyride, ale Crash Boom Bang, ze kterého si právě teď na Hit Radio 90 zahrajeme titulní píseň.

0: Dneska je to přesně 36 let od premiéry filmu Duch v severoamerických kinech. Byl z toho nakonec nejúspěšnější film roku a klasika, kterou si každý z nás čas od času rád pustí. My si tady na Hitrádiu 90 rádi pouštíme i tu píseň, která tenkrát vyšplhala na vrcholky hitparád a dneska byla tedy naším dnešním filmovým hitem v 17:30. Tolik Righteous Brothers a Unchained Melody. Za chvíli shodou okolností další filmový hit ze Tří mušketýrů.
1: Chceš-li získat lásku, dobře poslouchej, připrav si svůj oltář, ubrus na něj dej.
2: První čarodějnický obchod Praha představuje zpěvačku Anu Benz a její píseň Sklidíš, co zaseješ. Návod, jak získat lásku, zdraví a peníze.
3: První čarodějnický obchod Praha, váš dodavatel magických potřeb. Více na www.čarodějnice.com.
4: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
5: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
4: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
6: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví.liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
1: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V pátek 24. července v Zámeckém parku ve Vlašimi. Těšíme se na vás.
2: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
3: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
4: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
5: Až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevolej.
6: A to už je jako 10. No tak mi počkej, kámo, ne?
7: Já to poslal, tak si snad věříme, ne?
8: A já vám jako dlužím?
9: Hele, zejtra ti to tam pošlu.
10: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na svoje peníze? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
11: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.

0: Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
2: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
3: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
2: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
3: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
2: Maitreya. Inspirace srdcem.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
5: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90. 90.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
5: V Praze jsou odpoledne, která prosviští mezi prací a dopravní zácpou. A pak jsou ta ve žlutých lázních. U vody, v pohybu, s partou i na Vltavě. Chvíli sport, chvíli smích, chvíli jen výhled a drink do ruky. Žluté lázně. Aktivní park v Podolí. Žluté lázně. Nejslunečnější léto v Praze.
0: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.
6: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou. Všude barvy jsou, splývají naše tělo.

0: favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hobičku. CZ.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
3: Ekokom.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
4: Letní slevy právě odstartovaly!
5: Zažij léto naplno!
4: Když zábava,
5: tak Mironet!
4: Klikni dvakrát!
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Stěhování Krbec ví a všechno za vás zařídí.
9: Montujeme,
10: vyklízíme,
9: krabice vám zapůjčíme.
10: Těžký kusy, to je naše.
9: Však recenze mluví za vše.
10: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
9: Stěhování Krbec.cz, stěhovací a vyklízecí služby.
11: Proaktivní servisní péče, aktualizace map bez návštěvy servisu, kontrola zamknutí vozu na dálku. Užijte si svůj vůz naplno. Díky aplikaci My Škoda máte vše pod kontrolou a řadu funkcí ovládáte i na dálku. Stáhněte si aplikaci My Škoda ještě dnes.
12: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. Volejte 800 101 108.
13: Hit Radio 90. 90 non-stop.

Hit Radio 90. Hrajeme vám 90 nonstop.

0: Nejvíc devadesátek.
1: Nejvíc devadesátek v českém éteru. Hit Radio 90. Devadesátky. Devadesátky non-stop. Non-stop.

0: Hliník.
1: Malíř.
0: Topenář.
1: Podlahář.
0: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
0: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V pátek 24. července v Zámeckém parku ve Vlašimi. Těšíme se na vás.
5: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
6: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
7: Vytáhni Jendu!
8: Co říkáš? Výtahy jedna?
7: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
8: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
7: Povídám, vytáhni Jendu!
8: No jo, výtahy jedna!
9: Teď my už máme výtahy jedna.
8: Jendo!
10: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
11: Jendo, ty seš ale bedna!
12: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. A typické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz.
13: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: hrajeme vám 90ky non-stop. Hit Radio 90ka.
1: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
2: Matrace za hobičku. CZ.
3: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Ahoj, my jsme Hanka
5: a Marek
4: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
5: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
4: protože pro vás máme
5: marmelády bez cukru, jahoda,
4: malina,
5: mrnka,
4: švestka
5: nebo mango.
4: Ochutnejte si bez cukru,
5: bez chemie
4: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříběhem.cz.
6: Marmelády s příběhem.
7: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
8: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
9: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz

Hit Radio 90. To jsou 90 nonstop. Teď, zítra, na pořád. Jsme vaše nové 90kové rádio.

0: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
1: Ahoj, my jsme Hanka
2: a Marek
1: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
2: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
1: protože pro vás máme
2: marmelády bez cukru, jahoda,
1: malina,
2: mrnka,
1: švestka
2: nebo mango.
1: Ochutnejte si bez cukru,
2: bez chemie
1: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříbehem.cz.
3: Marmelády s příběhem.
4: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
3: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
4: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
2: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
1: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilletto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilletto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilletto.cz

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
2: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
3: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř,
3: topenář,
2: podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Hudební devadesátky byly nejvíc.